0: Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Srpnové Perseidy letos dostanou to nejlepší možné pozadí. Úplně černou oblou. Jak popisuje Universe Today, maximum roje přijde ve středu 13. srpna ve 3 hodiny světového času. A to s očekávanou stovkou meteorů za hodinu. A měsíc, ten má omluvenku, je zrovna zaneprázdněný zatměním slunce, které nastane jen 7 hodin před vrcholem roje. Takový program si nevymyslíte. Perseidy pocházejí z komety 109P Swift Tuttle a do atmosféry vlétají rychlostí 59 km za sekundu. Většina těch oslnivých čar jsou přitom zrnka prachu, ta největší mají velikost hrášku. Nejlepší podívaná začíná po půlnoci, kdy se vaše místo na Zemi otočí přímo do proudu. Takže deku, termosku, trpělivost a žádný dalekohled. Tenhle koncert se poslouchá pouhým okem. Ať vám dnes v noci spadne aspoň jedno přání, které stojí za to. Mějte se pozemsky.
3: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i

0: 55 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: On the other side of town, Paula Abdul, like Elizabeth Berkley, is making some seductive moves for the camera. This time, it's for Paula's music video, Crazy Cool.
2: Abdul se po pár letech mlčení rozhodla připomenout světu, že není jen ta holka, co tancuje s kresleným kocourem. A tak vypouští 8. srpna 1995 single Crazy Cool. Už samotný název napovídá, že půjde o něco crazy. A věřte, jde. V Crazy Cool je všechno. R&B groove, popová chytlavost, hip-hopový podkres a k tomu talkbox a wow wow kytara, aby se devadesátky opřásaly blahem. Ale hlavní show přichází až s videoklipem od režiséra Matthewa Rolstona. Paula lije pivo přes své něžné přednosti, svírá černou hůlku, takže by Sigmund Freud spadl ze židle a nakonec se vášnivě houpá na mechanickém bíkovi. MTV to celé vyděsí natolik, že beze střihu to prostě nepustí.
3: I wanted a video that would just kind of let me just go and be wild and fan follow and try to do different things.
2: Hit parádově jde spíš o menší návrat. V billboardové stovce se single zastaví jen na 58. místě, ale na tanečních parketech to pojede. V klubovém žebříčku skončí Crazy Cool na 13. příčce. Ve filmovém duchu by se dalo říct Nobody puts Paula in the corner, ale tentokrát se spíš zdá, že ji tam strčí samotná MTV. A kritika? Někteří pijí ódy na sexy návrat, jiní, že jde spíš o crazy meh. A litují, že Crazy Cool postrádá sílu starších hitů. Paula Abdul se s Crazy Cool znovu připomněla publiku a i když to není trhák jako Straight Up, minimálně díky svůdnému videu se o ní bude mluvit dlouho a dost hlasitě.
3: This video has been one of the most adorable experiences. I think it's because the kind of people that I work with

0: hosty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby www.czechia.cz. .cz. Dobrá doména.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
0: Powerplay.

0: Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zoom rádia a Huči Kuči tance. Futurama se vrací se 14. řadou na Disney+, kde nově najdete i akční komedii Romance o vloupání a Criterion Collection se rozrostla o psychologický thriller Safe. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

0: rebuilt my time machine. It's idiot-proof. We'll see about that.
1: Action! Na Disney Plus se vrací jeden z nejmilovanějších animovaných seriálů všech dob. Futurama je zpět se 14. řadou. Pro ty, kdo náhodou prospali posledních 25 let, Futurama je sci-fi komedie z dílny Matta Groeninga Otce Simpsonových. Vypráví o Philipu Fryovi, popleteném poslíčkovi Pici, který se na Silvestra roku 99 omylem nechá zmrazit a probudí se až o 1000 let později. V novém tisíciletí pak rozváží zásilky napříč vesmírem po boku jednooké kapitánky Líly a cynického pivopijícího robota Bendra. Hlasy postavám propůjčují stálice Billy West, Katie Segal a John DiMaggio. A co 14. řada slibuje? Chvástavé vesmírné piráty, masově pěstované v laboratoři, důmyslné podvodníky a hlavně nečekaný návrat dávné lásky doktora Zoidberga. A teď to hořko-sladké. 14. řada je zatím poslední kompletní sérii revivalu. Tvůrce David Cohen na Comic-Conu potvrdil, že Futurama bude pokračovat už jen třemi nadměrnými, takzvaně XXXL speciály, z nichž první bude vánoční a dorazí příští rok. Finále téhle řady prý navíc napsali tak, aby v případě nouze posloužilo i jako úplná tečka za seriálem. Snad je zatím nebudeme potřebovat. Premiéra byla naservírovaná rovnou dvěma epizodami, zbytek z celkových 10 dílů pak vychází každé pondělí až do finále 5. října. 14. řadu Futurami najdete nyní na Disney+. It's the end of civilization.
2: Space pirates.
3: Vampires.
4: Alien invaders. What do we do?
5: We must embark on an extremely perilous journey. Rats.
6: We'll enter in order of expendability. First Zoidberg, then everyone else.
7: Hooray!

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: See anything wrong with you, Carol?
4: How long have you been feeling unwell?
5: Is something wrong with Carol? No.
1: Do sběratelské řady Criterion Collection zamířil jeden z nejtisnivějších amerických filmů 90. let. Safe režiséra Todda Haynese nově v restaurované 4K edici. Julianne Moore tu v roli, která z ní rázem udělala hvězdu, hraje Carol White, na první pohled spokojenou hospodyňku z losangeleského předměstí konce 80. let. Má hodného manžela, krásný dům, aerobik a kamarádky a přesto ji začne cosi pomalu ničit. Trápí ji únava, dušnost a záchvaty nevolnosti, jenže lékaři na ní nic nenajdou. Carol nakonec sama uvěří, že je přecitlivělá na chemii a znečištěné prostředí kolem sebe a uchýlí se do jakéhosi wellness útočiště, kde to ovšem s uzdravením nebude tak jednoduché. Haynes natočil film, který se vzpírá jednoznačnému čtení. Dá se vnímat jako prorocká předpověď boomu sebezdokonalovací kultury, jako skrytá metafora epidemie AIDS, jako drama o třídě a odcizení i jako horor o nebezpečí, které není vidět. V anketě více než 50 kritiků deníku Village Voice byl Safe zvolen vůbec nejlepším filmem 90. let. To není špatná vizitka na film, ve kterém se vlastně skoro nic hlasitého nestane. Nová edice přináší 4K digitální restaurování pod dohledem samotného režiséra a obraz v Dolby Vision HDR, rozdělený na 4K Ultra HD disk s filmem a Blu-ray s bonusy. V nich najdete audiokomentář Haynese, Julianne Moore a producentky Christine Bacon, jejich společný rozhovor nebo Haynesův raný krátký film Sebevražda z roku 78. Psychologický thriller Safe Director's Approved edici najdete nyní na criterion.com.
6: Still have this head thing.
7: What the hell is going on here?
8: It's in the air, in the water, in our homes.
6: Oh my God.
8: It cannot be seen, cannot be heard, cannot be stopped.
9: So we can turn it on and off like a switch. We just don't know how to make it go away.
6: Mm-hmm.

0: Do you mind just confirming your name for the report?
1: Kevin.
0: Just Kevin? What brought you up here to Wapanoaga?
1: Just a nice romantic weekend together. What, did Susie say something different?
0: She mentioned something about a trial separation.
2: Na Disney Plus dorazila černá komedie s vraženou zápletkou Romance o vloupání. Kevin, kterého hraje Jason Biggs, se zoufale snaží zachránit skomírající manželství a tak vezme svou ženu Suzy na romantický víkend. Jenže v hlavě má pošetilý plán. Naaranžovat falešné vloupání a sehrát před manželkou hrdinu. Vše se ovšem zvrtne, objeví se mrtvola a Kevin se rázem ocitne uprostřed vyšetřování vraždy, kde se lži hromadí rychleji než alibi. V roli manželky Suzy se představí Megan Rath. Pro Jasona Biggse, kterého většina z nás zná jako kluka s koláčem z American Pie, je toto režisérský debut a vypadá to, že za kamerou mu jde humor stejně dobře jako před ní. Romanci o vloupání teď nově najdete na Disney Plus a tento titul je k dispozici i na Sky Showtime.
3: A New York City woman found herself in a life or death struggle with a violent home invader.
4: What are the odds of you folks figuring out who this attacker was?
5: We're fairly confident that he's from out of town, so once we locate the vehicle, I'd say our odds are pretty damn good.
6: I thought it'd be good to bring in some outside help.
7: I'd do anything for Suze.

On-demand scéna posledních dvou týdnů byla pořádně nabitá a protože ne všechno stojí za váš čas, vybrala jsem pro vás ty nejlépe hodnocené kousky. Disney Plus nasadil dva žánrově odlišné tituly. V krimi thrilleru Posedlost pronásleduje agentka FBI v podání Emmy Rossum sériovou vražetkyni a je to nelítostná honba za pomstou. Kdo má radši fakta, ocení dokumentární sérii Pompeje město zmrazené v čase, kterou provází Tom Hiddleston a která místo příběhů mocných oživuje každodenní život obyčejných Římanů. Na Edison Online platformě zaměřené na evropskou tvorbu dorazila dvojice oceňovaných dramat. Já, Daniel Blake, britského klasika Kena Loache, je až nepříjemně aktuální příběh padesátníka, který po infarktu bojuje s absurdní mašinérií sociálních dávek. Švédská sámská krev pak nahlíží zevnitř do temné koloniální historie Švédska, když 14-letá sámská dívka čelí rasismu 30. let a sní o úplně jiném životě. HBO Max má tentokrát nejsilnější sestavu, jednoznačný typ je korejská černá komedie Není jiná možnost od mistra Park Chan-wooka, tvůrce Oldboye. Lee Byung-hun v ní hraje vzorného zaměstnance, který po ztrátě práce zjistí, že jediná cesta zpět nahoru vede přes odstranění konkurence. Vedle toho tu najdete novozélandskou perličku Taiki Waititiho Hon na pačlověky, dobrodružnou komedii o rebelském klukovi a jeho bručunském náhradním strýci v podání Sama Neela. A do třetice sitcomový spin-off Teorie velkého třesku s názvem Jak Stewart nezachránil vesmír, kde majitel obchodu s komiksy nechtěně rozpoutá multivesmírnou apokalypsu. Reakce jsou zatím hodně rozporuplné, tak uvidíme. Já se například u druhé epizody poměrně dost bavila. Netflix přihazuje rovnou 4 novinky. Velkým typem je historický thriller Bombový útok na let Penem 103, který rekonstruuje horečné pátrání policie a FBI po atentátu nad skotským Lockerbie z roku 88. Zbytek dobře hodnocené nabídky je korejský. V akčním reaktivaci agenta Kima vytáhne zdánlivě obyčejný táta svoje schopnosti tajného agenta, aby našel zmizelou dceru. Krimi komedie Fond oprav sleduje bývalého šéfa gengu, který se s ambiciozním právníkem pustí do vykradení rezervního fondu bytového komplexu a narazí přitom na bující korupci. A pro fanoušky temna je tu dobová fantasy hororovka Východní palác, odborní dámě, která mluví s duchy. Prime Video se hlásí druhou řadou animovaného Batman rytíř v plášti. Drsná noárová reimaginace batmanovské mytologie z dílny J.J. Abramse, Matta Reevese a Bruce Timma sleduje Bruce Wayne v jeho raných letech, jak noc co noc vede osamělou válku se zločinem. A Sky Showtime doručil přírodopisnou sérii. Surviving Earth oživuje dávno zmizelé pravěké světy naší planety, od obřích mořských štírů před 450 miliony lety až po mamuty a šavlozubé šelmy. A hvězdná lodní klasika pokračuje čtvrtou a finální řadou Star Trek Podivné nové světy, kde se posádka Enterprise pod vedením kapitána Pikea vydává vstříc dalším dobrodružstvím mezi hvězdami. Tak to jsou nejlépe hodnocené streamovací novinky posledních dvou týdnů. Hovk!

půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že jste si opět naladili Zun Radio s tou nejlepší muzikou v éteru. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun. Jak naladíte rádia v DAB+? Stejně jako u FM rádií, internet a data nepotřebujete. Digitální. Neznamená internetové. DAB Plus automat

0: 55 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.

0: společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít dan zgatma.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 typů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
2: Zadejte cílovou destinaci.
4: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
5: Nepíšeme newslety o tom, jak

Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
3: Prodáno!
4: Veacom.

0: CM řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence.
2: O Zero Trust Architecture.
0: NIST 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
1: Endpoint Detection, Log Management,
2: Recovery Plan.
0: Endpoint Detection,
2: Multifactor.
0: Penetrační test, Log Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: cybercentru.io.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moreton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
4: Stroboskopická mucha!
3: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
2: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
6: .cz. Dobrá doména.
2: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177. www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
7: Zun.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít den z gatva.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Storeu.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.

0: rosteme o 30% ročně. Protože to řešení funguje, protože levně znamená dvakrát a protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
3: .cz. Dobrá doména.
4: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
5: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Powerplay.

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

0: Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun rádia a Huči Kuči tance. Apple TV Plus přichází se čtvrtou řadou Teda Lassa, který nikdy nestrácí optimismus. Netflix nabízí 100 roků samoty, Prime Video zase dědictví v podobě ostrova Sterling Point a dnes mám pro vás i nemilou zprávu, že Wonder Man to zapalil. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu, z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: Každý je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

0: Welcome back, Coach.
1: Thank you, sir.
2: Too bad you're coaching a bunch of girls, you old wanker.
3: FYI, the ETA is ASAP. PP. As soon as possible, pretty please.
4: Na Apple TV Plus startuje čtvrtá řada jedné z nejoblíbenějších komedií posledních let, Ted Lasso. Jason Sudeikis se vrací jako trenér amerického fotbalu, který kdysi přiletěl do Anglie trénovat fotbal, o kterém neměl ani ponětí a nakonec si získal celý Richmond. Tentokrát ho ale čeká zatím jeho největší kousek, přebírá druholigový ženský tým. A protože je to Ted, řešením není promyšlený plán, ale zásada skákat dřív, než se stačíte rozmyslet. Kolem Sudeikise se zase sešla parta, kterou máme rádi, Hannah Waddingham, Juno Temple, Brad Goldstein i Brendan Hunt. Po dvou letech pauzy se zkrátka ukazuje, že o optimismus, který nakazí i největšího cynika, tady nebude nouze. Novou řadu Teda Lasa najdete ode dneška na Apple TV+.
5: Hoi, welcome back. It's good to see you.
6: You too.
7: But football is life?
8: No, life is so much more than football.
6: Not as catchy, but true.
9: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

jsem se těšila na druhou řadu seriálu Wonder Man, o jejíž prodloužení se rozhodlo v březnu, jenže z toho nakonec sešlo. Disney a Marvel seriál zrušili ještě předtím, než se vůbec stačila rozjet druhá sezóna. Showrunner a spolutvůrce Andrew Guest se ozval fanouškům na TikToku a snažil se uvést pár věcí na pravou míru. Prý nejde o žádný marketingový trik, žádný film se nechystá a problém nebyl ani v termínech nikoho z tvůrců. Naopak, podle Guesta si natáčení užívali úplně všichni, Yahya Abdul-Mateen II., režisér Destin Daniel Cretton i Sir Ben Kingsley, a chtěli pokračovat. Smlouvy byly podepsané, termíny uvolněné. A tady to začíná být trochu absurdní. Scénáristé se měli sejít ještě tento měsíc, natáčení mělo začít začátkem příštího roku a pak padlo interní rozhodnutí Disney a Marvelu, že jim to najednou nedává smysl, přestože ještě před pár měsíci dávalo. Víc prý neví ani sám showrunner. Hlavní hvězda Yahya Abdul-Mateen II., který si za roli začínajícího herce se superschopnostmi Simona Williamse odnesl Emmy, to vzal se sportovním nadhledem. Na Instagramu jen napsal, že takový je život a nakonec se všechno nějak srovná. Připomeňme si, že Wondermana spolu s Guestem vytvořil Destin Daniel Cretton, režisér současného kinohitu Spider-Man Brand New Day. No, Marvel s Disney nám do skvělého zábavného počinu hodili zkrátka vidle.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít den z gatva.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Storeu.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
4: Nepíšeme newslety o tom, jak

0: se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
2: So sorry about your grandfather's passing.
3: That's fine, we didn't know him.
2: Gordon has left Connor and Annie property in Canada.
4: Canada? Was he Canadian? Does that mean that mom was Canadian too?
5: Nobody here is Canadian.
6: Na Prime Video přistál nový Coming of Age seriál s nádechem tajemna Sterling Point. V centru příběhu je 17-letá Annie, kterou hraje Ella Rubin. Vyrůstá v New Yorku se svým bratrem dvojčetem a milujícím adoptivním otcem, jenže její poklidný život se zlomí ve chvíli, kdy nečekaně zdědí tajemný ostrov po svém dědečkovi až v Kanadě. A jak už to u takových ostrovů bývá, kromě nových přátel a prvních zamilování, tam na Annie čekají hlavně rodinná tajemství, o kterých neměla ani tušení. O seriál se po všech stránkách postarala Megan Park, je jeho tvůrkyní, režisérkou i spoluautorkou scénáře. Ve vedlejších rolích se objeví třeba Jay Duplass nebo Jeffrey Dean Morgan. Ostrov, tajemný děda a kufr rodinných kostlivců Sterling Point najdete nyní na Prime Video.
7: Hello? Jesus! Who are you? Who are you? What are you doing in my grandfather's cottage?
4: Connor, I'll freak out. There's a girl here who looks just like mom. She said that it's her grandfather's cottage too, who apparently owned the entire island.
3: Wait, we own an island?
4: Connor!

0: que está pasando en Macondo te parece muy bueno, porque eres un ignorante.
1: Na Netflix dorazila druhá řada velkolepé kolumbijské ságy 100 roků samoty, adaptace slavného románu Gabriela García Márqueze. Pořád jsme v magickém městečku Macondo, kde jakoby se zastavil čas a kde 7 generací rodů Bundeínových řeší lásku, zapomnění a osud, kterému nikdo neuteče. Druhá řada přichází po podpisu příměří, jenže klid se do Maconda stále nevrací. Do děje vstupuje Fernanda del Carpio, díky níž se konečně rodí první legitimní dědicové rodiny. A zatímco jeden z dvojčat plní patriarchův sen spojit Macondo se světem, s příchodem železnice a banánové společnosti se roztáčí kolotoč, který město žene do záhuby. Za kamerou se vystřídali Alex García López a Laura Mora a je znát, že tuhle látku nikdo nechtěl odbít. Adaptovat knihu, o které se dlouhá léta říkalo, že se sfilmovat nedá, je pořádná odvaha. Tady se ale zdá, že Macondo ožilo přesně tak magicky, jak má. Druhou řadu 100 roků samoty najdete nyní na Netflixu.
2: Controle a su gente, Capitas. You don't really want to be against me.
3: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

Je středa, tak jak si vedou filmové novinky v kinech za poslední dva týdny? Spider-Man z Brusu Nový den nejenže boří rekordy, ale také baví diváky. Od událostí filmu Bezdomova uplynuly 4 roky a Peter Parker teď žije úplně sám, protože se dobrovolně vymazal ze vzpomínek svých blízkých. Je Spider-Manem na plný úvazek, jenže rostoucí tlak spustí překvapivou fyzickou proměnu, která ohrožuje jeho samotnou existenci. Tom Holland a Zendaya se vrací po trží Destina Daniela Gretna. Pro milovníky pomalejšího festivalového tempa je tu tichá přítelkyně maďarské režisérky Ildikó Eneidy. Přes osud prastarého Jinanu v botanické zahradě sledujeme 3 lidské příběhy ve 3 epochách a 1 prostou otázku. Co znamená být člověkem a někam skutečně patřit? Do kin se vrátila i restaurovaná klasika Věry Chytilové Kopytem sem, kopytem tam. Břitká groteska o 3 kamarádech z Karlových Varů konce 80. Jejíž noční dekadenci začíná stínit hrozba, kterou se všichni bojí pojmenovat. Z dokumentů si skvěle stojí v kinech u diváků Veřejný prostor Františka Skály, hravý portrét jednoho z nejvšestranějších českých umělců, který nás nechává vidět svět jinak, s humorem, poezií i sebeironií. A fanoušci anime plesají u japonského sportovního animáku Uma Musume Pretty Derby. Energií nabitý příběh o tom, jak překonat sám sebe a jak se z rivalek mohou stát sestry. Tak to bychom měli. Kompletní seznam nejlépe hodnocených snímků v kinech posledních 2 týdnů. Zbylé tituly se potácejí na hranici průměru. Hovk!

z Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace z kin. Mezi premiérami na nás čekají Hořké svátky Pedra Almodóvara nebo hororový Zmrzlinář. Tak se zítra zase nalaďte, ať víte, na co nového vyrazit do kina. Díky, že posloucháte Zoom Radio, které vám neúnavně přináší tu nejlepší muziku v éteru. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: S4 stavební. To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů. S4 stavební. Více na www.s4stavební.cz.
2: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
3: O Zero Trust Architecture.
2: NIS2 compliance, sankce až 10 milionů.
3: Endpoint detection, log management, SOC jako služba.
2: Recovery plan. Endpoint detection.
3: Multifactor.
2: Penetrační test, log management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty z grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cyber

0: www.albertcentro.io. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své oběti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
4: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
5: Memento mori, krasotinko.
3: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
6: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
7: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Berte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes máme zprávu, ze které mají meteorologové vesmírného počasí radost jako děti na Vánoce. Misi Punch, která je celým souhvězdím malých družic, nepřetržitě snímkujících korunu Slunce a prostor mezi Sluncem a Zemí, se poprvé podařilo předpovědět příchod slunečního výronu k naší planetě s přesností na 30 minut. 30 minut! Vědci z NASA to zveřejnili na vědeckém zasedání výboru COSPAR a studie právě prochází recenzí v časopise Space Weather. Zatím jde o takzvaný důkaz konceptu, tedy první test, ale předpovídání slunečních bouří se tím může posunout o pořádný kus dopředu. A přiznejme si to, půl hodiny výstrahy je pro energetické rozvodné sítě, satelity a piloty na polárních linkách

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
2: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: 55 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Jednou za čas uděláme výjimku a zaskočíme do jiného času. Myslím, že je to teprve podruhé, ale tentokrát prostě nemůžu jinak. Dostáváme se do pozdního podzimu roku 2024. Při plánování budoucích výletů do historie jsem narazila na skvost, který prostě musím mít na únorové single story roku 1995. Děj se, co děj. Já vím, je v těch časech trochu zmatek, ale co naplat, v tomhle zmatku už žiju, no, víc jak 5 let. CJ McIntosh, úžasný to britský DJ a producent, se ujal nového uskupení Love Happy, které pod jeho producentskou kuratelou vydalo 6. února 1995 svůj debutový single. A přesně ten musím mít, jenže nikde není k sehnání. Bow teda nažavil drát, pátral a koupil jeden z mála existujících fyzických nosičů v Británii. Single má s dostatečným předstihem dorazit k nám, aby ho mohla zařadit do single story. Měsíc pryč, 2 měsíce pryč a single Message of Love od Love Happy nikde.
0: To ne!
1: Message of Love se ztratilo v Anglii. Tak znovu, koupit, poslat, stále je dost času. Měsíc pryč, 2 měsíce v trapu a nic.
2: Je tohle možný?
1: Půli února 2025 zpráva z celnice, že posílají balíček zpět do Anglie. Tentokrát zaúřadovala Česká pošta a nedala vědět, že zásilku převzala. Jak jinak? Co bychom si bez České pošty počali? A tak tu máme kolečko číslo 3. Ne? 4. Stornovat celou operaci a znovu koupit už zakoupené CD Message of Love od Love Happy.
0: To ne!
3: Taková přetucha, že to skončí špatně.
1: Po cestě, která trvala skoro 3/4 roku, třímám konečně v rukou CD single, který si dopřál neuvěřitelnou cestu napříč Evropou tam a zpět a setkal se s neuvěřitelným počtem lidí, kteří ho řádně v rukou potěškali a který zanechal takovou uhlíkovou stopu jako snad žádný single v historii. Nakonec Message of Love ale dorazilo a stálo to za to.
4: It was really what I wanted to do and I listened to all the songs. I thought they were all brilliant. And I felt really, really deeply excited about what I was doing.
1: Možná se uskupení Love Happy do hudební historie nezapsalo desítkami hitů a tipnu si, že nikdo z vás o nich nikdy ani neslyšel, ale tenhle single, jako i jejich jediné album, si místo v šuplíku prostě nezaslouží. Je to čistý destilát 90-kové klubové energie a nakonec i důkaz, že Message of Love se k nám občas musí probojovat složitější cestou.
5: This isn't so bad, huh?
6: Fucking A.
7: Fucking

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Dobré ráno. Zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat. Zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím. Alpy vyloučeny. Přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet. Zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies. 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem. Robot. Ověření dokončeno. Vítejte, kolego. Doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička. Nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím. Filtruji podle hustoty davu. Nalezeno 0 výletů. Rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít dan z gatma.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
2: Zadejte cílovou destinaci.
4: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.

0: webu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: Zoom. Vesmírná show Pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman Pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes máme zprávu, ze které mají meteorologové vesmírného počasí radost jako děti na Vánoce. Misi Punch, která je celým souhvězdím malých družic, nepřetržitě snímkujících korunu Slunce a prostor mezi Sluncem a Zemí, se poprvé podařilo předpovědět příchod slunečního výronu k naší planetě s přesností na 30 minut. 30 minut! Vědci z NASA to zveřejnili na vědeckém zasedání výboru COSPAR a studie právě prochází recenzí v časopise Space Weather. Zatím jde o takzvaný důkaz konceptu, tedy první test, ale předpovídání slunečních bouří se tím může posunout o pořádný kus dopředu.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít den z gatma.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
4: Bez SIEM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. Už jste slyšeli
5: o Zero Trust Architecture?
4: NIST 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
5: Endpoint Detection, Lock Management, Sofia Recovery Plan.
4: Endpoint Detection,
5: Multifactor,
4: Penetrační test, Lock Management.
6: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Nonstop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: In the dark of the night, something strange is going on.
2: 16. srpna 1985 vtrhává do kin hororová komedie, která změní pravidla hry. The Return of the Living Dead, tedy návrat oživlých mrtvol.
3: I have seen weird things come and I have seen weird things go. Weirdest thing I ever saw, just had to cap it off.
4: Oh yeah?
3: Let me ask you a question, kid. Did you see that movie? Night of the Living Dead.
2: Parta zaměstnanců skladu zdravotnických potřeb a skupina punkerů si udělá takový osudový den blbec. Otevřou sud, který měl zůstat navždy zavřený, a z něj se začne šířit plyn, který má jeden vedlejší, nicméně podstatný účinek. Mrtví si znovu přijdou pro své místo na scéně. Ale tentokrát se spokojí jen s jednou jedinou pochoutkou – lidskými mozky.
5: They just brought those bodies here and left them?
3: Well, you know the army.
5: And they've been here all this time?
3: 14 years, as I recall.
5: No kidding.
3: There they are.
5: Bodies in here?
2: Zákulisí natáčení návratu oživlých mrtvol bylo už kultem samo o sobě. Zombíci žrali skutečné mozky, ovšem telecí, a režisér Dan O'Bannon šel dokonce příkladem, aby své zombie přesvědčil k naturalistickému hereckému výkonu. Během natáčení se objevil i kostýmní detail. Bunda s nápisem Fuck you musela mít pro televizi svou náhradní verzi, kterou tvůrci opatřili ironickým nápisem Television Version.
5: Oh shit! Look at that! You say that thing was alive?
3: So they say.
5: Hey, these things don't leak, do they?
3: Leak? Hell no. These things were made by the U.S. Army Corps of Engineers.
2: Si v pokladnách nechají přes 14 milionů dolarů. Kritici se baví černým humorem, umně mixovaným se skutečným hororem a silnou punkovou stylizací. A fanoušci? Ti si zamilují nová pravidla. Zombí mohou být nejen agresivní, ale také inteligentní. Kulka do hlavy už nestačí a od této chvíle bude heslo More Brains nesmrtelné. Návrat oživlých mrtvol. Film, který z hororové apokalypsy udělal divokou punkovou party.
3: We're gonna call the boss.
5: Bert, Frank,
3: we have a little problem.
6: I thought you said if we destroyed the brain, it'd die.
5: It worked in the movie!
6: Well, it ain't working now.
5: How are we gonna kill it?
7: Maybe you can't kill him. Maybe he won't die.
0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
8: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
9: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: 30% ročně. Protože to řešení funguje, protože levně znamená dvakrát a protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
4: Večeře, jak na ty devně.
5: Mami, já už nemám hlad.
3: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
6: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
7: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
8: Vkus.
7: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
9: Powerplay.

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Srpnové Perseidy letos dostanou to nejlepší možné pozadí. Úplně černou oblou. Jak popisuje Universe Today, maximum roje přijde ve středu 13. srpna ve 3 hodiny světového času. A to s očekávanou stovkou meteorů za hodinu. A měsíc, ten má omluvenku, je zrovna zaneprázdněný zatměním slunce, které nastane jen 7 hodin před vrcholem roje. Takový program si nevymyslíte. Perseidy pocházejí z komety 109P Swift Tuttle a do atmosféry vlétají rychlostí 59 km za sekundu. Většina těch oslnivých čar jsou přitom zrnka prachu, ta největší mají velikost hrášku. Nejlepší podívaná začíná po půlnoci, kdy se vaše místo na Zemi otočí přímo do proudu. Takže deku, termosku, trpělivost a žádný dalekohled. Tenhle koncert se poslouchá pouhým okem. Ať vám dnes v noci spadne aspoň jedno přání, které stojí za to. Mějte se pozemsky.
0: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
3: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
3: Vkus.
2: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
0: Powerplay.

0: Na natáčení videoklipu Material Girl se v zákulisí potkala královna popu Madonna se začínajícím hercem Seanem Pennem, který měl v klipu malý štěk a primárně pomáhal režisérce s produkcí na place.
1: She's fantastic. I knew she'd be a star. She could be great. She could be a major star.
2: She is a star, George.
1: The biggest star in the universe right now as we speak.
2: I want to meet her.
1: You got it. Anytime. Name the place. Name anywhere. Any street. You got it.
2: Now.
0: Je 16. srpna 1985 a po šestiměsíční známosti se slaví opulentní svatba v Malibu, a to přímo v den Madoniných narozenin a den před narozeninami Seana.
3: Guests included Martin Sheen, Carrie Fisher, Christopher Walken and a pink-haired Cher. The I do's seem pretty traditional. Here's Madge throwing her bouquet from a balcony while Sean dove under her big bouncy skirt to retrieve her garter.
0: Manželství dvou dominantních povah ale nebude procházkou v růžové zahradě. Emoce, žárlivost a Pennovy veřejné výlevy se brzy stanou častým obsahem palcových titulků novin. Ostatně jako sama drama queen bude přihřívat bulvární šílenství.
4: Seen fighting the press, often fighting each other, they became known as the poison pens.
5: The press then has slammed me, I say f*** them.
0: Madonna, jak známo, má zatraceně dobrý cit pro obchod a co táhne. A zdali je to pouze její další marketingový trik, nebo je prostě tak šílená, je otázkou.
6: People might have thought you were a little crazy.
7: Okay, wait a minute, wait a minute, wait a minute.
0: Manželství Madony a Seana Penna vydrží několik let. Tlak okolí a opakované skandály nakonec vyústí v jejich rozvod v roce 1989. A zatímco bulvár žije jejich bouřlivou svatbou, na trh vstoupilo nové album Primitive Love od Miami Sound Machine a my si dáme single s příznačným názvem Bad Boy.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu, férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
4: Nech sa páči, beef tataki od dámy v ružovom.
5: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
3: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
6: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
7: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez spolehlivého hostingu se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
8: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno!
0: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
7: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.

0: 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.

0: společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíne nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít den zdatma.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
2: Zadejte cílovou destinaci.
4: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
5: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonics. Partner. Ne dodavatel. Rexonics.cz.

0: se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
3: Prodáno!
4: Véakum.

0: CM řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
2: O Zero Trust Architecture.
0: Nejstva compliance, sankce až 10 milionů.
1: Endpoint detection, log management, SOC jako služba.
2: Recovery plan.
0: Endpoint detection.
2: Multifaktor.
0: Penetrační test, log management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: rcentro.io.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moniton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
4: Stroboskopická mucha!
3: Ve jménu světla, U1 Lighting, tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
6: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
7: .cz. Dobrá doména.
8: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
9: Zun.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak

pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Powerplay.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Srpnové Perseidy letos dostanou to nejlepší možné pozadí. Úplně černou oblou. Jak popisuje Universe Today, maximum roje přijde ve středu 13. srpna ve 3 hodiny světového času. A to s očekávanou stovkou meteorů za hodinu. A měsíc, ten má omluvenku, je zrovna zaneprázdněný zatměním slunce, které nastane jen 7 hodin před vrcholem roje. Takový program si nevymyslíte. Perseidy pocházejí z komety 109P Swift-Tuttle a do atmosféry vlétají rychlostí 59 km za sekundu. Většina těch oslnivých čar jsou přitom zrnka prachu, ta největší mají velikost hrášku. Nejlepší podívaná začíná po půlnoci, kdy se vaše místo na Zemi otočí přímo do proudu. Takže deku, termosku, trpělivost a žádný dalekohled. Tenhle koncert se poslouchá pouhým okem. Ať vám dnes v noci

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
2: Stroboskopická mucha!
1: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
3: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
4: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
5: Nech sa páči, býv to taký od dámy v ružovom.
6: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
4: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
5: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
7: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
8: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Důvody pro DAB digitální rádio.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Přicestovali jsme na Woodstock. Ne, nejsou tady hippíci ve zvonáčích, ale novodobá mládež. Je 12. srpna 94 a hudební festival Woodstock 94 je uspořádán v městečku Saugerties ve státě New York v rámci 25. výročí originálního Woodstocku.
2: Woodstock is not about a particular time period. Woodstock is a giant rock and roll party.
1: Třídenní festival začal drsným vedrem a v sobotu se přehnala bouře, která udělala z Woodstocku 94 rozbahněnou oranici plnou odpadků.
3: Z megafonu vyhrává tvrdý rock? Najde se ještě venkovský balík, na který ho to může udělat dojem?
1: Organizátoři podcenili množství diváků a festival okupuje kolem 350 tisíc lidí, i když se prodalo jen cirka 164 tisíc vstupenek. Ochranka na to zkrátka nestačí. Namísto, aby třetí den chytil míru milovnou náladu, frontman skupiny Green Day hází po fanoušcích bláto a roznítí hromadnou totální bitku a baskytaristovi v nastalém chaosu ochranka vyrazí všechny přední zuby.
4: The best part of Woodstock was the mud.
1: Kromě tvrdého rocku nebo metalu dostal svůj prostor i jazz fusion, hip-hop a také elektronická hudba, které dominuje Little Louis Vega a D-Light. Woodstock 94 i přes všechny komplikace nebude pro organizátory bankrotem a za 5 let uspořádají další, ze kterého se vyklube pořádná noční můra.
5: Hey, Woodstock is the place to be.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Dobré ráno. Zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat. Zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím. Alpy vyloučeny. Přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet. Zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies. 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít dan zdatma.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
2: Zadejte cílovou destinaci.
4: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domény najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
5: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun rádia a Huči Kuči tance. Apple TV Plus přichází se čtvrtou řadou Teda Lassa, který nikdy nestrácí optimismus. Netflix se nabízí 100 roků samoty, Prime Video zase dědictví v podobě ostrova Sterling Point a dnes mám pro vás i nemilou zprávu, že Wonder Man to zapalil. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu, z pražského studia vás zdraví činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Welcome back, Coach.
1: Thank you, sir.
2: Too bad you're coaching a bunch of girls, you old wanker.
3: FYI, the ETA is ASAP. PP. As soon as possible, pretty please.
4: Na Apple TV Plus startuje čtvrtá řada jedné z nejoblíbenějších komedií posledních let, Ted Lasso. Jason Sudeikis se vrací jako trenér amerického fotbalu, který kdysi přiletěl do Anglie trénovat fotbal, o kterém neměl ani ponětí a nakonec si získal celý Richmond. Tentokrát ho ale čeká zatím jeho největší kousek, přebírá druholigový ženský tým. A protože je to Ted, řešením není promyšlený plán, ale zásada skákat dřív, než se stačíte rozmyslet. Kolem Sudeikise se zase sešla parta, kterou máme rádi, Hannah Waddingham, Juno Temple, Brad Goldstein i Brendan Hunt. Po dvou letech pauzy se zkrátka ukazuje, že o optimismus, který nakazí i největšího cynika, tady nebude nouze. Novou řadu Teda Lassa najdete ode dneška na Apple TV+.
5: Oi, welcome back. It's good to see you.
6: You too.
7: But football is life?
8: No, life is so much more than football.
6: Not as catchy, but true.

Už jsem se těšila na druhou řadu seriálu Wonder Man, o jejíž prodloužení se rozhodlo v březnu, jenže z toho nakonec sešlo. Disney a Marvel seriál zrušili ještě předtím, než se vůbec stačila rozjet druhá sezóna. Showrunner a spolutvůrce Andrew Guest se ozval fanouškům na TikToku a snažil se uvést pár věcí na pravou míru. Prý nejde o žádný marketingový trik, žádný film se nechystá a problém nebyl ani v termínech nikoho z tvůrců. Naopak, podle Guesta si natáčení užívali úplně všichni, Yahya Abdul-Mateen II, režisér Destin Daniel Cretton i Sir Ben Kingsley a chtěli pokračovat. Smlouvy byly podepsané, termíny uvolněné. A tady to začíná být trochu absurdní. Scénáristé se měli sejít ještě tento měsíc, natáčení mělo začít začátkem příštího roku a pak padlo interní rozhodnutí Disney a Marvelu, že jim to najednou nedává smysl, přestože ještě před pár měsíci dávalo. Víc prý neví ani sám showrunner. Hlavní hvězda Yahya Abdul-Mateen II, který si za roli začínajícího herce se superschopnostmi Simona Williamse odnesl Emmy, to vzal se sportovním nadhledem. Na Instagramu jen napsal, že takový je život a nakonec se všechno nějak srovná. Připomeňme si, že Wondermana spolu s Guestem vytvořil Destin Daniel Cretton, režisér současného kinohitu Spider-Man Brand New Day. No, Marvel s Disney nám do skvělého zábavného počinu hodili zkrátka vidle.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moreton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence. O Zero Trust Architecture. Lisva Compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint Detection, Log Management, SOC jako služba. Recovery Plan. Endpoint Detection. Multifaktor. Penetrační test, Log Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: bercentro.io.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: I am so sorry about your grandfather's passing.
1: That's fine, we didn't know him.
2: Connor, shut up.
0: Gordon has left Connor and Annie property in Canada.
2: Canada? Was he Canadian? Does that mean that mom was Canadian too?
3: Nobody here is Canadian.
4: Action!
5: Na Prime Video přistál nový coming-of-age seriál s nádechem Tajemná Sterling Point. V centru příběhu je 17-letá Annie, kterou hraje Ella Rubin. Vyrůstá v New Yorku se svým bratrem dvojčetem a milujícím adoptivním otcem, jenže její poklidný život se zlomí ve chvíli, kdy nečekaně zdědí tajemný ostrov po svém dědečkovi až v Kanadě. A jak už to u takových ostrovů bývá, kromě nových přátel a prvních zamilování, tam na Annie čekají hlavně rodinná tajemství, o kterých neměla ani tušení. O seriál se po všech stránkách postarala Megan Park, je jeho tvůrkyní, režisérkou i spoluautorkou scénáře. Ve vedlejších rolích se objeví třeba Jay Duplass nebo Jeffrey Dean Morgan. Ostrov, tajemný děda a kufr rodinných kostlivců Sterling Point najdete nyní na Prime Video.
6: Hello?
2: Jesus!
6: Who are you? Who are you? What are you doing in my grandfather's cottage?
2: Connor, I'm freaking out. There's a girl here who looks just like mom. She said that it's her grandfather's cottage too, who apparently owned the entire island.
1: Wait, we own an island?
2: Connor, focus!

0: Macondo.
1: ¡Y arriba!
2: A ti todo lo que está pasando en Macondo te parece muy bueno porque eres un ignorante.
3: Na Netflix dorazila druhá řada velkolepé kolumbijské ságy 100 roků samoty, adaptace slavného románu Gabriela García Márqueze. Pořád jsme v magickém městečku Macondo, kde jakoby se zastavil čas a kde 7 generací rodů Bundeinových řeší lásku, zapomnění a osud, kterému nikdo neuteče. Druhá řada přichází po podpisu příměří, jenže klid se do Maconda stále nevrací. Do děje vstupuje Fernanda del Carpio, díky níž se konečně rodí první legitimní dědicové rodiny. A zatímco jeden z dvojčat plní patriarchův sen spojit Macondo se světem, s příchodem železnice a banánové společnosti se roztáčí kolotoč, který město žene do záhuby. Za kamerou se vystřídali Alex García López a Laura Mora a je znát, že tuhle látku nikdo nechtěl odbít. Adaptovat knihu, o které se dlouhá léta říkalo, že se sfilmovat nedá, je pořádná odvaha. Tady se ale zdá, že Macondo ožilo přesně tak magicky, jak má. Druhou řadu 100 roků samoty najdete nyní na Netflixu.
4: Controle a su gente, Capitas. You don't really want to be against me.

Je středa, tak jak si vedou filmové novinky v kinech za poslední dva týdny? Spider-Man z Brusu Nový den nejenže boří rekordy, ale také baví diváky. Od událostí filmu Bezdomova uplynuly 4 roky a Peter Parker teď žije úplně sám, protože se dobrovolně vymazal ze vzpomínek svých blízkých. Je Spider-Manem na plný úvazek, jenže rostoucí tlak spustí překvapivou fyzickou proměnu, která ohrožuje jeho samotnou existenci. Tom Holland a Zendaya se vrací pod režii Destina Daniela Gretna. Pro milovníky pomalejšího festivalového tempa je tu Tichá přítelkyně maďarské režisérky Ildikó Eneidy. Přes osud prastarého Jinanu v botanické zahradě sledujeme 3 lidské příběhy ve 3 epochách a jednu prostou otázku. Co znamená být člověkem a někam skutečně patřit? Do kin se vrátila i restaurovaná klasika Věry Chytilové Kopytem sem, kopytem tam. Břitká groteska o 3 kamarádech z Karlových Varů konce 80. Jejíž noční dekadenci začíná stínit hrozba, kterou se všichni bojí pojmenovat. Z dokumentů si skvěle stojí v kinech u diváků Veřejný prostor Františka Skály, hravý portrét jednoho z nejvšestranějších českých umělců, který nás nechává vidět svět jinak, s humorem, poezí i sebeironií. A fanoušci anime plesají u japonského sportovního animáku Umamu Sume Pretty Derby. Energií nabitý příběh o tom, jak překonat sám sebe a jak se z rivalek mohou stát sestry. Tak to bychom měli. Kompletní seznam nejlépe hodnocených snímků v kinech posledních 2 týdnů. Zbylé tituly se potácejí na hranici průměru. Hovk!

0: Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace Skin. Mezi premiérami na nás čekají Hořké svátky Pedra Almodóvara nebo hororový Zmrzlinář. Tak se zítra zase nalaďte, ať víte, na co nového vyrazit do kina. Díky, že posloucháte Zun Radio, které vám neúnavně přináší tu nejlepší muziku v éteru. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.
1: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
2: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
3: Prodáno!
2: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
3: Prodáno!
4: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
5: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
4: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
5: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
4: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
5: Ne, zrušit.
4: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
5: Já chci prostě někam vyrazit.
4: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
5: Ne, přeskočit.
4: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
5: Cože? Vždyť ty seš robot.
4: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
5: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
4: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
5: Já se chci jen někam podívat.
4: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
5: Chci si užít dan zgatma.
0: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 typů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
4: Zadejte cílovou destinaci.
0: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
6: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz
1: S4 stavební. To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů. S4 stavební. Více na www.s4stavební.cz.
2: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Tenebrarum trhá světlo na kusy a rozehrává pro své oběti děsivou stínohru, která zježí každý tělesný chlup.
3: Někdo stojí tamhle v rohu.
2: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
4: Unavující nerovnoměrné osvětlení nutí oko přeskakovat mezi ostrým světlem a tmavým stínem. Způsobuje chaos a bolest očí. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz

0: Váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
3: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíne nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
4: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
5: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
6: O Zero Trust Architecture.
5: Výzva compliance, sankce až 10 milionů.
6: Endpoint detection, lock management, socket
5: služba.
6: Recovery plan.
5: Endpoint detection.
6: Multifaktor.
5: Penetrační test, lock management.
7: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.cybercentro.io. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
3: Véakom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
1: Vkus.
3: Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Powerplay.

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes máme zprávu, ze které mají meteorologové vesmírného počasí radost jako děti na Vánoce. Misi Punch, která je celým souhvězdím malých družic, nepřetržitě snímkujících korunu Slunce a prostor mezi Sluncem a Zemí, se poprvé podařilo předpovědět příchod slunečního výronu k naší planetě s přesností na 30 minut. 30 minut! Vědci z NASA to zveřejnili na vědeckém zasedání výboru COSPAR a studie právě prochází recenzí v časopise Space Weather. Zatím jde o takzvaný důkaz konceptu, tedy první test, ale předpovídání slunečních bouří se tím může posunout o pořádný

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence. Lisva compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint detection, log management, recovery plan. Endpoint detection, multifactor, penetrační test, log management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dneska si posvítíme na Mars, a to pomocí dat, která leží v šuplíku už 20 let. Vozítko Spirit sbíralo měření mezi lety 2004 a 2010 a teprve teď vědci z Austrálie ta čísla poskládali dohromady. Z 32 míst v kráteru Gusev vytáhli stovky měření a našli krystalický hematit a přeměněný magnetit. Minerály, které vznikají, když voda potká horninu. Dřív si přitom všichni mysleli, že tam hematit prostě není. Signál byl moc slabý, aby ho jedno měření zachytilo. Jak popisuje space.com, vedoucí studie Paulo de Souza míní, že voda mohla pokrývat opravdu rozsáhlé části rudé planety. Takže objev roku nakonec neudělal nový teleskop, ale trpělivý člověk, který se podíval na stará data znovu. Někdy stačí zametat archív. Držte si čepice, kosmický vítr fouká zprava. Mějte se pozemsky.
0: Powerplay.

0: marketingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Myslíte, že máte dost?

Street Gang. This is Almighty standing by. How do you copy?

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
3: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

This right here is a power play.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít.

0: Zoom.cz. Dobrá doména.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zoom rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zoom a mají vkus. Roztočte to se Zoom rádiem i vy. Reklama @zoomradio.cz.

0: Pod. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama

0: serverech na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádio.

0: 55 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: This is a power play.

0: hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Myslíte, že máte dost?